svičení se za tebe, svičení se sex, ljubavi i druga, svičení se igrati, ti i ja i muzika, muzika elektronika. Ajde, ajde, idemo, ljubavi moja.